0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Čekoslova Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karo Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obuvy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun a Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 0,5 miliardy euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí pololetních čísel Čekoslova Group, rozhovor s finančním ředitelem ČESu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcí výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%. Zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Perseidy letos zase rozsvítili srpnovou oblohu, ale zdá se, že to nejlepší nás teprve čeká. Portál space.com popsal, že za to může Jupiter, ten velký gravitační vyhazovač naší sluneční soustavy. Každých 12 let projde blízko prchové stopy komety 109b/Swift-Shuttle a při průletu v roce 2028 by měl část Zrníček nasměrovat blíž k Zemi. Meteorický odborník Robert Lunsford z americké meteorické společnosti to říká na rovinu. Pokud rok 2027 nabídne aspoň 100 meteorů za hodinu, můžeme o rok později čekat 200 až 300. A to vše z částeček velikosti zrnka písku, které letí 59 km za sekundu. Velikost, jak vidíte, není všechno. Měsíc bude ve čtvrti, takže slabší meteory možná schová, ale podívaná stojí za probdělou noc. Tak si nachystejte deku, termosku a hodně trpělivosti. Mějte se pozemsky!
0: Tři důvody pro DAB digitální rádio.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Děku, pojď se.
2: Co máte?
1: Slyšel jsi o té věci v Jižním Karibiku?
2: Jo, trochu.
1: Potřebuju podrobnosti.
2: Jo, kdy?
1: Co nejrychleji.
2: Dobře.
1: Buď diskrétní.
2: A co jde?
1: To zjistíš.
2: Tajností. Miluju tajemství.
3: Do kin vkročil na začátku srpna další z příběhů agenta Jacka Ryana, který se opět dostal do svízelné situace, ač se to zprvu nemusí zdát. Tentokrát bude bojovat ve vysoké politice. Konspirační politický thriller Jasné nebezpečí mocně vkročil do prvního víkendu a v půli srpna 94 je to držák číslo 1.
4: Slíbil jsem americkému lidu, že udělám něco s drogami, které proudí do této země.
5: Podporujeme kolumbijské úsilí proti kartelům.
4: Nic jsme nedokázali.
5: Máme tedy přikročit k akci, pane?
4: Přikročení k akci, jakou myslíte, je přesně to, co navrhnu nemohu.
3: Po druhé a naposled se v hlavní roli analytika CIA Jacka Ryana objevuje Harrison Ford, doplňuje ho Willem Dafoe a samozřejmě nechybí Ann Archer či James Earl Jones.
4: Tyto drogové kartely reprezentují jasné a přítomné nebezpečí pro národní bezpečnost Spojených států.
3: Poklenci jeho nespokojenosti s poslední filmovou adaptací Vysoká hra patriotů se zdráhal povolit jakékoliv další úpravy svých románů, ale po jednání s Paramount Pictures a nespecifikované vysoké finanční odměně souhlasil.
1: Hele, ještě nejsem mrtvej. Jsem v nemocnici. To znamená, že nejsem v kanceláři. Potřebuju tě tam.
2: Tak moment, já...
1: Nesnáším, když nevím, co se děje. Ty to víš. V Bílém domě jsi byl.
2: Jedno. Nesnáším to.
1: Ne, to ne. Chceš vidět něco o Washingtonu? 4 slova. Kryj si záda, Jacku.
3: Kromě romanopisce Toma Clancyho měl problém se scénářem i Pentagon a kvůli souhlasu k použití vojenského vybavení byl scénář přepsán, ale také postava prezidenta.
6: Ryan, nemůžu tomu uvěřit.
7: Není to týmový hráč, to chci říct.
6: Týmový hráč? Je to scout. Mizerný scout. Věří v lojalitu, čistotu a vázání uzlu.
3: Postava Ernesta Escobeda je založena na skutečném drogovém bosovi Pablu Escobarovi, který byl v 80. letech hlavou medellínského kartelu a který zemřel, když se film produkoval. Ostatně kvůli bezpečnosti se natáčely kolumbijské reálie v Mexiku, ale na neštěstí produkce narazila na potíže kvůli chiapaskému konfliktu. Filmování se drasticky zpožďovalo, k tomu část záběrů natočených ve státech byla zničena při zemětřesení v Northridge a tak byl původní rozpočet dramaticky překročen.
4: $650 milionů. A my známe čísla účtu.
2: Ano, pane.
4: No tak na co čekáme? Schrábneme je.
2: Schrábneme.
4: Otočme to na ruby. 650 milionů a drobné. V politice mají 10x větší cenu.
3: Pikantní drobnosti u thrilleru Jasné nebezpečí najdeme především v budovách. Ryanův rodinný dům si Ford tak zamiloval, že se ho pokoušel od majitelů koupit, nicméně hollywoodská hvězda nepochodila. A sídlo drogového bose, které smete z povrchu světa laserem řízená bomba, byl skutečný dům jedné rozvedené dámy, která si nechala od filmařů zaplatit, aby toto místo plné špatných vzpomínek srovnali se zemí.
2: To spojení mezi Hardingem a kartely je teorie.
4: Tak teorie.
3: Snímek Jasné nebezpečí si ve většině získá podporu kritiků, jako zdokonalení vzorce stanoveného v předchozích dílech. Znovu spojuje kreativní jádro svých předchůdců do solidně zábavného efektu, plného raketometů, high-tech raket, ceremonií a politikaření.
2: Nevím přesně pro koho. Hardin pracoval a myslím, že to musíme zjistit, než všechny ty peníze zabavíme.
4: Tak jděte a zjistěte to.
2: Kam mám jet?
4: Do Kolumbie.
2: Kdo já?
1: Nechám ti 2 týdny samotného a ty nakráčíš rovnou do pasti na medvědy.

0: Czechia s maximálním zabezpečením pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Hučikuči tance. Sky Showtime nasazuje Oscarového Hamleta, HBO Max předvádí Chronologii vody, Disney Plus se vrací k 11. září v dokumentu Znovu spolu a Jafar Jackson prozradil, kam se bude ubírat pokračování připravovaného filmu Michael 2. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví či nečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Czechoslovak Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karo Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obovy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun a Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 500 milionů euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí poletních čísel Czechoslovak Group, rozhovor s finančním ředitelem ČEZu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcím výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%, zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivý. Z Pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Tell me a story.
3: What story would you like?
2: Something that moves you.
3: Is it true you know everything about a person by touching them here?
2: Not everything.
4: Na Sky Showtime dnes dorazí jeden z nejoceňovanějších filmů minulého roku. Historické drama Hamnet, které si ze Zlatých globů odneslo 2 sošky včetně ceny za nejlepší dramatický film a Jessie Buckley vyneslo Oscara za hlavní ženský herecký výkon. Režisérka Chloe Zhao, držitelka 2 Oscarů za Zemi nomádů, adaptovala bestseller Maggie O'Farrell a natočila příběh, který se odehrává v prostoru, o kterém dějepis mlčí. Doma. Mladý učitel latiny William Shakespeare potká své hlavou Agnes, vezmou se, mají 3 děti. On odjíždí do Londýna psát divadlo, ona zůstává na venkově a drží rodinu pohromadě. Když domácností otřese tragédie, rozpadne se nejen rodina, ale i manželství, které vypadalo nezničitelně. A z toho žalu vznikne Hamlet. William hraje Paul Mescal, Agnes Jessie Buckley, v dalších rolích se objeví Emmy Watson a Joe Alwyn. Je to film o tom, jak se z rodinné katastrofy stane světová klasika. Oscarové drama Hamlet najdete od dneška exkluzivně na Sky Showtime.
3: You touch me, what did you see?
2: I saw a landscape.
3: Saw a landscape?
2: Spaces. Caves. Tunnels and oceans. Undiscovered countries.
5: každej je v něčem dobrej. Vy například máte vkus.

0: Jafar Jackson, synovec Michaela Jacksona a představitel hlavní role v letošním trháku Michael, promluvil o chystaném pokračování a prozradil něco, co první film pečlivě obcházel obloukem. Druhý díl se prý má konečně dotknout obvinění ze zneužívání nezletilých. Připomeňme kontext. Snímek Antoana Fuqua vstoupil do kin 24. dubna a v polovině července překonal $1 miliardu, čímž se stal vůbec prvním životopisným filmem, který na tuhle metu dosáhl a zároveň nejúspěšnějším titulem historii studia Lionsgate. Překonal i Oppenheimera a Bohemian Rhapsody. Jenže končí rokem 1987 a klipem Bad, tedy předtím, než se Jacksonovo jméno poprvé objevilo v novinách vedle slova obvinění. A nebyl to původní plán. Film měl kauzy zpracovat, jenže právníci Jacksonovy pozůstalosti si všimli klauzule ve vyrovnání s jedním ze žalobců, která zakazovala jeho jakékoliv zobrazení na plátně. Celé třetí dějství tedy šlo do koše a následovaly nákladné dotáčky. Fuqua později uvedl, že se vyhodilo zhruba 30% natočeného materiálu. Nyní tedy Jafar Jackson tvrdí, že dvojka nabídne pohled z Michaelovy strany. Argumentuje tím, že obvinění vždycky vycházejí z vyprávění někoho jiného a mluví o cizím příběhu, cizí představě a agendě, přičemž problémem rodiny je podle něj to, že Michaelův hlas není slyšet. Zároveň dodává, že scénář zatím vzniká a on sám do něj nemluví. Michael Jackson byl v roce 2005 zproštěn viny a nikdy nebyl odsouzen. Jeho rodina obvinění dlouhodobě označuje za finančně motivovaná a na druhé straně stojí výpovědi Wadea Robsona a Jamese Safechucka z dokumentu Leaving Neverland. Film, který má tuhle kapitolu vyprávět z perspektivy jedné strany, vzniká ve spolupráci s pozůstalostí a hlavní roli v něm hraje člen rodiny. Objektivní rekonstrukce to zřejmě nebude, a to ani v případě, že by se o ní někdo pokoušel. Studio Lionsgate zatím míří s natáčením na konec letošního roku a do kin by se dvojka mohla dostat nejpozději v roce 2028. Šéf filmové divize Adam Fogelson zmínil, že se použije část materiálu natočeného už pro jedničku, hlavně velká hudební čísla. Takže pokračování bude. Otázka zní, jestli půjde o film nebo o obhajobu s doprovodnou choreografií.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
0: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte

0: thought about starting at the beginning.
1: Oh, get her, Mike! Get her, Mike!
0: That's not how I remember it.
2: Na HBO Max dorazil film, který je zároveň režijním debutem Kristen Stewart, Chronologie vody, adaptace memoáru americké spisovatelky Lidie Juknevič. Hlavní hrdinka vyrůstá v rodině, kde není bezpečno a útěk najde ve vodě. Plavání je pro ní jediné místo, kde má tělo pod kontrolou, a taky vstupenka na univerzitu a pryč z domova. Jenže talent se dá promarnit rychleji, než se získá, a následuje série vztahů, které nikam nevedou, mateřství, které neproběhne podle plánu, a závislost. Nakonec se vypravička poskládá dohromady skrz psaní, což je v tomhle případě víc doslovné, než jak to zní. Hlavní roli hraje Imogen Poots, v dalších rolích se objeví Tora Birch, Jim Belushi, Tom Sturridge nebo Kim Gordon. Scénář napsala Stewart společně s Andy Mingem, tedy manželem samotné Juknevič, takže o věrnost předloze bylo postaráno velmi zblízka. Není to film, který by divákovi cokoliv usnadňoval. Vyprávění je roztříštěné, nechronologické, spíš jako proud vzpomínek, než jako příběh s pořádným začátkem a koncem. A Stewart evidentně netoužila natočit uhlazený životopisní snímek z katarzí na správném místě. Což je od herečky, která 15 let poslouchala, že neumí zahrát víc než jeden výraz, docela odvážná volba pro první režijní počin. Chronologii vody najdete nyní na HBO Max.
0: Fragments.
3: Keep your head up.
0: Repetitions.
4: Smiley face.
0: Patterns. Formations.
5: There are moments.
6: Look at me.
5: Between years.
6: Look at me.
5: It surfaced with great force.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: it's been 25 years, and without both of them, I would have never made it out.
1: That day, someone risked their life to save my life.
2: She was the only one on the ground that wasn't running. I said, I gotta stop.
3: Na Disney Plus dorazila dokumentární série k 25. výročí útoku z 11. září. Jmenuje se 11. září znovu spolu. Východisko je jednoduché a překvapivě to nikoho nenapadlo dřív. Tisíce lidí tehdy prožili nejdelší hodiny svého života po boku naprostých cizinců. Někdo někoho snesl po schodech z 80. patra, někdo někomu podal ruku v zakouřené chodbě, někdo někoho vytáhl z trosek. A pak se všichni rozešli do svých životů a většina z nich se už nikdy nesetkala. Seriál z produkce National Geographic je po 25 letech dává dohromady. Nejde tady o rekonstrukci útoků ani o další analýzu toho, co selhalo. Tvůrci ji připravili ve spolupráci s New Yorkským muzeem a památníkem 9/11 Memorial and Museum a záměrně se soustředí na to, co se toho dne dělo mezi lidmi. Na poděkování, která se nikdy nestihla vyslovit, na vzkazy, které někdo někomu předal a nikdy se nedozvěděl, jestli dorazili, a na otázky, se kterými přeživší žili čtvrtstoletí. Sérii 11. září znovu spolu najdete nyní na Disney+.
0: I've always wanted to say thank you.
4: I'd like to say thank you.
5: I need to say thank you to them for saving my life.

Nás ještě čeká přehled novinek, které vstoupily do kin minulý čtvrtek, tedy 20. srpna. Hororovou linii drží Insidious, Jsou mezi námi. Amelia Eve hraje mladou matku, která zjistí, že umí vstupovat do dálavy říše ztracených duší. Jenže pak přijde na to, že z ní dokáže bytosti i vytáhnout ven do našeho světa, a to je přesně ten okamžik, kdy démoni zbystří. Lin Shai je samozřejmě zpátky jako ostatně vždycky. Kdo má rád festivalové drama, ten by neměl v kině minout Malou sestru francouzské režisérky Hafsí Herci. 17-letá Fatima z francouzsko-alžírské rodiny nastupuje na pařížskou univerzitu a řeší, jak skloubit svou víru, rodinu a naklonost k ženám. Nadia Melity si za hlavní roli odvezla z Cannes cenu pro nejlepší herečku. Silnou konkurencí jí dělá Budapešť 1957 od Lászla Neméše, tedy muže, který má doma Oscara za Saulova syna. Rok po potlačeném maďarském povstání se do života židovského chlapce Andora vloudí muž, který o sobě tvrdí, že je jeho pravý otec. Chladná, nepříjemná a velmi dobře natočená studie rozkladu. Lehčí program obstarává v kinech romantická komedie Na jednu noc. Amerika zakázala nemanželský sex s jedinou výjimkou v roce a právě během té noci se Callum Turner a Monica Barbaro potkávají, jdou si na nervy a hádejte, jak to dopadne. V obsazení je i Molly Ringwald, což je od filmu o mimomanželském chaosu docela vtipná generační poklona. Ve stejném ranku je i Wellness Weekend, kde Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau a Anna Faris odjedou na relaxační pobyt a vrátí se ve stavu, který se relaxaci nepodobá ani vzdáleně. Česko zastupuje v kinech Čika Čeka, Pavla Tomicová jako venkovská poštačka, Zdena Jancina jako její syn, který ve Francii dělá úspěšnou drag queen a doma se o tom zapomněl zmínit. Fanoušci anime a fotbalu mají v kinech Blue Lock, adaptaci mangy o tréninkovém zařízení, kam Japonsko svolá 300 mladých útočníků, aby z nich zbyl jediný. Týmový duch se nekoná. Z dokumentů dorazil do kin ukrajinský Kuzma, portrét frontmana kapely Skryabin, poskládaný z dosud nezveřejněných archivů. Ani na malé pidižvíky se nezapomnělo, do kin vtrhl animovaný Tom a Jerry Kouzelný kompas. Tak to bychom měli přehled posledních novinek v kinech. Hovk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že nás ladíte a startujete nový týden se Zoom rádiem. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Jak naladíte rádia v DAB+? Stejně jako u FM rádií, internet a data nepotřebujete. Digitální neznamená internetové. DAB+ automaticky nabízí seznam dostupných stanic, takže frekvenci nepotřebujete znát. Stačí si jen vybrat a poslouchat. Nezapomínejte, že Zoon Radio je underground, takže nás najdete vždycky úplně dole. Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je Zoon.

0: každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Presne tak, ak máš vkus, ladíš zúna. A poďme na novinku na Powerplay, He's the Joy, Antonio Ferrari.

0: společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zgatma.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz
5: Nepíšeme newslety o tom,

protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než kávníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Čekoslova Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karo Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obuvy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun a Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 0,5 miliardy euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí poletních čísel Čekoslova Group, rozhovor s finančním ředitelem ČESu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcí výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%. Zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivým. Z Pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: SIEM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. Už jste slyšeli
2: o Zero Trust Architecture?
0: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management,
2: Disaster Recovery Plan.
0: Endpoint Detection,
2: Multifactor,
0: Penetrační Test, Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5%.

0: zvýší svou moc.
1: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zone Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zone Radio DJ Andrea Fiorino. Breakfast Beats každou letní sobotu od 10 do 13 hodin na terase restaurace Jasmine Bar and Dining před hotelem Courtyard by Marriott Brno. Více na jasminebrno.com a na sociálních sítích.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
6: This right here is a power play.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. HBO Max nasadilo krále Artuše legendu o meči a také třetí řadu seriálu Conan O'Brien musí vypadnout. Na Blu-ray disky se dostala špičková noárovka Blázni do zbraní a Taylor Sheridan se aktuálně střetává s faktem, že mu soud může zničit kariéru. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má stejně.

0: as I tell you. I need to get you and the boy away from here. Away from here.
1: Protect the king! Protect the king!
2: Did you see everything you needed to see?
3: Action!
4: HBO Max přidal film, který měl původně odstartovat šestidílnou Artušovskou ságu. Skončilo to ale u jednoho dílu. Král Artuš, legenda o meči z roku 2017, je pokus Guy Ritchieho převyprávět nejstarší britskou legendu jazykem londýnského podsvětí. Artuš vyrůstá v uličkách Londýna mezi rvačkami a drobnými kšefty a netuší, že mu strýc Vortigern kdysi zavraždil rodinu a ukradl trůn. Když se mu podaří vytáhnout meč z kamene, přijde o pohodlnou anonymitu a musí se postavit tomu, kdo doopravdy je, ať už chce nebo ne. Artuše hraje Charlie Hunnam, uzurpátorského strýce Jude Law. V dalších rolích se objeví Eric Bana, Jimon Hansu a Astrid Berger Frisbee. A v jedné krátké scéně i David Beckham, jehož herecký výkon si tehdy vysloužil samostatný odstavec skoro v každé každičké recenzi. Warner Bros. Do filmu nalilo 175 milionů dolarů a nejméně další stovku na marketing. Celkově vydělal snímek necelých 149, studio na něm tedy prodělalo přes 150 milionů a zbývajících 5 plánovaných dílů zmizelo ze stolu dřív, než se film vůbec dopromítal v kinech. Odborný tisk ho dodnes řadí mezi 10 největších propadáků všech dob, což mimochodem neznamená, že se nedá koukat. Ritchie tu točí středověk jako gangsterku se zrychlenými montážemi, hláškami a soundtrackem Daniela Pembertona. Buď vám ten mix sedne, nebo vás bude po 10 minutách bolet hlava. Nic mezi tím. Krále Artuše, legendu o meči, najdete nyní na HBO Max.
0: I've never had any power or any desire to achieve it.
5: That's what all the fuss is about.
6: Don't worry, you'll soon understand what all the fuss is about.
7: Are you scared?
0: I think I can manage.
7: You should be scared.
8: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Taylor Sheridan, muž, který dnes v Paramountu prakticky sám drží dramatickou tvorbu, je od pátku u soudu a jde o jeho nejcennější majetek, seriál Yellowstone a potažmo o jeho čest a kariéru. Žalobu podala u federálního soudu v Kalifornii televizní scénáristka a novinářka Laura Jane Sulkin. Tvrdí, že na přelomu let 16 a 17 poslala Sheridanově manažerské agentuře Elevate Entertainment pilotní scénář, bibli seriálu a pitch deck k westernovému dramatu Sovereign Nation, na kterém prý pracovala přes 10 let. Příběh se točil kolem samosprávy indiánského kmene, kasína jako zdroje politické moci, boje o půdu a developerské projekty. Odpověď dostala zdvořilou a stručnou. Taylor poděkoval za zájem, ale na televizní projekty prý nemá čas. Podle žaloby Paramount během několika měsíců schválil Sheridanův Yellowstone, který se na obrazovky dostal v červnu 2018. Sulkin ve spisu vypočítává konkrétní prvky, které se podle ní z jejího materiálu přesunuly do Yellowstoneu. Kmenové kasíno jako centrum politické moci, klíčová konfrontace odehrávající se v kanceláři kmenového předsedy přímo v kasínu, svěřenecká půda bez územních omezení a 90-letý pronájem jako mechanismus expanze. A pak jedna položka, která zaujala i americká média navíc. Ve svém pitch decku prý navrhla do rolí Dannyho Houstona a Gila Birminghama. Oba se v Yellowstoneu skutečně objevili, a to ve strukturně velmi podobných rolích. Žalování jsou vedle Sheridana také Paramount, 101 Studios, Elevate Entertainment a NBC Universal. Zástupci ani jedné ze stran se zatím nevyjádřili, takže platí to obvyklé. Zatím jde o tvrzení jedné strany, nikoli o soudní verdikt. Načasování je nicméně půvabné. Sheridan má za sebou seriály Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lioness, Landman i letošní The Madison a od roku 29 přichází z Paramountu k NBC Universal. Muž, kterého Hollywood léta nebral vážně, se teď bude soudit o to, čí to vlastně byl nápad.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zga tvá.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Seems to have for guns.
6: Maybe a boy likes to feel he's best at something. So I saved up, and one Christmas I got him a brand new BB gun.
3: Na Blu-ray disku vychází film, který v roce 1950 nikdo nebral vážně a který je dnes součástí amerického národního filmového registru. Blázni do zbraní v originále Gun Crazy. Příběh je jednoduchý až archetypální. Bart je od dětství posedlý zbraněmi, ale nedokáže střílet po ničem živém. Na pouti potká Annie Laurie Starr, atrakci ze střelnice, která takové zábrany nemá. Zamilují se během jediného duelu na terče a odjíždějí spolu na loupežnou jízdu napříč Amerikou, ze které není návratu. John Dahl a Peggy Cummins tu hrají jednu z nejvíc znepokojivě erotických dvojic klasického noáru, aniž by se přitom prakticky svlékli.

0: been many places, I've seen many things.
1: This is the best travel show. The other celebrities, they look like a wax figure.
0: Not me though, right?
1: Yeah, all natural.
0: Do you think I should do maybe a little something?
1: A little on the forehead.
0: Tell me when I get to the right amount.
1: All right, that's enough.
0: Right there?
2: Na HBO Max se rozjela třetí řada pořadu, jehož celý koncept spočívá v tom, že hlavního hrdinu je potřeba někam poslat, nejlépe daleko. Conan O'Brien musí vypadnout, vznikl z jeho podcastu, kde si roky povídal přes video s posluchači z celého světa. V jednu chvíli ho zjevně napadlo, že by za nimi mohl přijet osobně. A tak jezdí. V první řadě to bylo Norsko, Thajsko, Argentína a Irsko, ve druhé Španělsko, Nový Zéland a Rakousko. Letos přišli na řadu Indie, Nizozemsko, Maroko a Filipíny. Formát je jednoduchý, Conan dorazí do cizí země a ubytuje se u fanouška a pak dělá věci, které by rozumný člověk nedělal. Zkouší místní práci, plete se do rituálů, kterým nerozumí a s naprostou vážností uráží lidi, kteří se s ním smějí. Přesto z toho paradoxně vychází jeden z nejmilejších cestopisů současnosti, protože Conan si nikdy nedělá legraci z hostitelů, vždycky jen ze sebe. Čtyřdílná třetí řada Conan O'Brien musí vypadnout je nyní na HBO Max. Nové epizody přibývají každý týden.
0: At your service, sir. Could I have a tip, please?
3: This is the life of the party. Sometimes you see something and you just know it's right.
4: You let the white person in and boom, it's a takeover. It's a full takeover.
3: I'm not just a white person. I'm the whitest person ever.
5: Let's stop right here. Don't make it worse.
3: You're talking to the wrong guy. Because I love to make it worse.

Jako každé úterý mám pro vás výběr toho nejlepšího, co se za poslední dva týdny objevilo na streamingu. Na Apple TV Plus se vrátily Mexické ženy v modrém s druhou řadou, kde přichází nový případ Temnější tajemství a systém prohnilý až do morku kostí, se kterým se musí porvat úplně stejně jako s vrahem. Seriál se 70-kovou retro atmosférou dotaženou do posledního detailu. Disney Plus přihodilo lahůdku pro fanoušky Act X. Chris Carter vytáhl ze šuplíku zcela nový režisérský sestřih filmu Chci uvěřit s ratingem R, tedy verzi, kterou nikdo doteď neviděl. Mulder a Scullyová jsou vytaženi zpátky do hry poté, co beze stopy zmizí federální agentka a jedinou stopou je kněz, který tvrdí, že má o zločinu vize. David Duchovny a Gillian Anderson v podobě, jakou tenkrát nedovolili pustit do kin. Na HBO Max odstartovali Lanterns jako zajímavý experiment. Osmidílná série od DC Studios totiž záměrně nejede vesmírnou podívanou, ale drsnou kriminálku v duchu temného případu. John Stewart a Hal Jordan vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově a to je zavede k prastarému vesmírnému děsu ukrytému přímo na Zemi. Kyle Chandler, Aaron Pierre a v jedné z vedlejších rolí Nathan Fillion. Za scénářem stojí Damon Lindelof, takže očekávejte, že to bude komplikovanější, než jak to vypadá. Netflix nabízí dokument Volný pád z účtování s Boeingem. Šokující svědectví whistleblowera o tom, jak došlo k tragickým leteckým nehodám kvůli tomu, že se vyšetřovalo na nesprávném místě a zásadní informace se držely pod pokličkou. Prime Video přineslo dvě pozitivně hodnocené novinky. Alan Richardson se vrací ve čtvrté řadě seriálu Jack Reacher, tentokrát vychází z knihy Gone Tomorrow. Náhodné setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru vtáhne Reachera do vražedné hry proti protivníkům z nejvyšších pater moci. A pro sportovní publikum je tam dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét nejúspěšnějšího tenisty historie, od dětství ve válečném Srbsku až po zákulisí dnešní Grand Slamu. A nejúspěšnější nabídku posledních dvou týdnů má Sky Showtime. Vrátil se tam britský kyberthriller Nevyhlášená válka s druhou řadou. GCHQ se vzpamatovává z ničivého ruského kybernetického útoku a právě ve chvíli, kdy to vypadá, že Britové získali převahu, objeví tým hrozbu mnohem nebezpečnější. Na stejné platformě najdete i smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson. Příběh dvojice, která se živí zpíváním cizích písniček po zábavných show a když se potkají, založí kapelu hrající výhradně repertoár Neila Diamonda. Tak to je výběr nejlépe hodnocených novinek posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk?

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na vlnu Zoom rádia, které vám přináší tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační test. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.radio.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Czechoslova Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karo Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obovy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun. A Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 0,5 miliardy euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí pololetních čísel Czechoslova Group, rozhovor s finančním ředitelem ČEZu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcí výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%, zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes se podíváme hodně, hodně dozadu. Do minulosti našeho vlastního slunce. Dvě nové studie financované NASA tvrdí, že dávné epizody ze sluneční historie mohly pomoct utvořit klima naší země. Nejen počasí na příští víkend, ale klima jako takové. Vědci z centra NASA zvaného SHIELD, které zkoumá sluneční vítr a jeho velkorozměrovou dynamiku, popisují, jak mohly starobylé sluneční události vysvětlit klimatické zvraty, se kterými si dodnes nikdo nevěděl rady. Jinými slovy, než začnete nadávat na počasí, možná byste měli poslat stížnost o 150 milionů kilometrů dál. A je v tom kus poezie. Hvězda, kolem které se točíme, měla svoje divoké mládí. A otisk toho mládí prý nosíme dodnes v oceánech, v atmosféře, v každém letním odpoledni. Tak zítra na slunce mrkněte s trochou úcty. Je to váš nejstarší spoluautor. Mějte se pozemsky.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: One of the most difficult of all human endeavors. The House of Cards.
2: What's he doing?
3: Jonas Lane z Indiany se pustil do velmi citlivé záležitosti, která vyžaduje nesmírné úsilí, trpělivost, tisíce karet a především klidné ruce.
1: Take it easy, whatever you do, don't get the jitters. One false move and you're a goner, you're too tense, relax.
3: Nutno podotknout, že John Slane není první, koho napadlo postavit nejvyšší dům z karet. Mánie v této stavitelské činnosti je s námi od nepaměti, ale až na začátku 20. století se dostala do pořádných obrátek. Domů z karet se postupně zvyšovala a v 72. se dostala na úctyhodných 27 pater. Ovšem tento rekord naprosto zdecimoval James Warnock v 78., když se mu podařilo postavit neuvěřitelných 61 pater. A John Slane 3. srpna 1983 staví dům z karet, který činí do výše 3 metrů a 91 cm a má 68 pater.
1: One giant leap for kidkind.
3: Rekord Johna Slanea získá zápis v Guinnessově knize rekordů a vydrží tam dalších 9 let, než ho pokoří budoucí profesionální stavitel domů z karet Brian Berg. Kdo by to byl řekl, že se ze stavění domků z karet může stát profese?
2: Wake up! Wake up!

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít den z gatva.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Storeu.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes se podíváme hodně, hodně dozadu. Do minulosti našeho vlastního slunce. Dvě nové studie financované NASA tvrdí, že dávné epizody ze sluneční historie mohly pomoct utvořit klima naší země. Nejen počasí na příští víkend, ale klima jako takové. Vědci z centra NASA zvaného SHIELD, které zkoumá sluneční vítr a jeho velkorozměrovou dynamiku, popisují, jak mohly starobylé sluneční události vysvětlit klimatické zvraty, se kterými si dodnes nikdo nevěděl rady. Jinými slovy, než začnete nadávat na počasí, možná byste měli poslat stížnost o 150 milionů kilometrů dál. A je v tom kus poezie. Hvězda, kolem které se točíme, měla svoje divoké mládí. A otisk toho mládí prý nosíme dodnes v oceánech, v atmosféře, v každém letním odpoledni. Tak zítra na slunce mrkněte s trochou úcty. Je to váš nejstarší spoluautor.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
4: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
5: O Zero Trust Architecture.
4: Lisba Compliance, sankce až 10 milionů.
5: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
4: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
4: Penetrační test. Log Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.ivan.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Usually, when there is a crime, there is a motive.
2: I want to know why 27 men died on that pier for what looks to be $91 million worth of dope that wasn't there.
1: Usually, when there is a lineup, there's only one real suspect. This is not the usual crime. This is not the usual motive.
3: He was in the harbor killing many men.
4: Kaiser Soze!
5: He saw Kaiser Soze.
1: And these are not the usual suspects.
6: 16. srpna 1995 má v amerických kinech premiéru snímek Obvyklý podezřelý. Kriminální thriller, který si okamžitě vybuduje pověst jednoho z nejchytřeji napsaných filmů 90. let a který se stane synonymem pro šokující zvrat.
7: Nevíš, oč jde?
8: Ne, ty nevíš, oč jde. Nechci od tebe vůbec nic slyšet. Nezajímá mě tvůj kšeft. Nechci mít s váma nic společného. Neurazte se, ale trněte si nohou.
7: Dean Keaton. Ochránce chudých. Co se to děje se světem? Naser si.
6: V příběhu sledujeme jediného přeživšího z krvavé přestřelky na molu. Ten na policejní stanici vypráví, jak se pět zločinců v podání Gabriela Byrna, Stevena Baldwina, Benicia del Tora, Kevina Poleka a Kevina Spaceyho dostalo do situace, kdy se kolem nich začíná rýsovat stín legendárního gangstra Kaisera Sozeho. V roli agenta vystupuje Chas Palminteri, vedlejší, ale výraznou postavou je i Pete Postlewhite jako záhadný Kobayashi.
7: Oni s náma nikdy nepřestanou. Ať jsi čistý, jak chceš, nikdy tě nenechají jít. Takhle dostaneme Boldy na citlivém místě a sami si přitom pomůžeme.
8: Takže, jak to chtějí udělat?
7: McMillus to chtěl se střílením, já říkám ne. A vím, jak to udělat, aniž bysme někoho zabili. Ale jak říkám, bez tebe mě nevezmou.
6: Nápad na film vznikl ze skici plakátu S pěti muži v řadě. Scénář Christophera McQuarrieho čerpá inspiraci z jeho práce v detektivní agentuře. Název se odkazuje na klasickou větu z Casablanky Round up the usual suspects. A role Verbala Kinta byla od začátku psána na tělo pro Kevina Spaceyho. Režisér Bryan Singer zvládl natáčení za 35 dní a s rozpočtem pouhých 6 milionů dolarů.
9: Víš, co jsem se v téhle práci naučil? Jak poznat vraha? Řekněme, že máš tři chlapy a jeden z nich to je. Strčíš se na noc do basy. Ten, kdo ráno spí, je tvůj člověk. Když jsi to udělal, víš, že tě chytili. Chceš si odpočinout, přestaneš dávat pozor. Chápeš to?
7: Ne.
9: Tak já ti to vysvětlím. Jsem chytřejší než ty. A zjistím to, co chci vědět. Dostanu to z tebe, ať chceš nebo ne.
6: Obvyklý podezřelý si skin odnesou přes 23 milionů dolarů. Recenze jsou nadšené a všeříkající. Odborně natočený a sestříhaný film nabízí divákům jednoduchou zápletku, která poté přidává vrstvy lží, zvratů a násilí do té doby, než pod nimi ze spodu někdo vytáhne koberec.
10: Můj zaměstnavatel vyžaduje vaše služby, pánové. Jen jedno. Práce na den. Velmi nebezpečná. Neočekává, že všichni přežijete, ale ti, kdo ano, si mezi sebou rozdělí 91 milionů dolarů způsobem, jaký uznají za vhodný.
6: Spacey získá Oscara za nejlepší vedlejší roli a McQuarrie zase svou zlatou sošku za scénář. Kriminální thriller The Usual Suspects, tedy Obvyklý podezřelý, se zařadí mezi snímky, které budou diváci sledovat opakovaně, aby pochopili každý detail tohoto mistrně spletitého příběhu. Zkrátka Obvyklý podezřelý, malý film s obrovským dopadem.
8: Kdo je váš šéf?
10: Pracuji pro Kaisera Sozeho. Všichni jste okradli pana Sozeho. Vy všichni. To, že jste nevěděli, že ho okrádáte, je jediný důvod, proč jste stále naživu. Musíte splatit dluhy.
8: Tak jo, seru na to.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: 30% ročně. Protože to řešení funguje, protože levně znamená dvakrát a protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: jsem...
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Perseidy letos zase rozsvítili srpnovou oblohu, ale zdá se, že to nejlepší nás teprve čeká. Portál space.com popsal, že za to může Jupiter, ten velký gravitační vyhazovač naší sluneční soustavy. Každých 12 let projde blízko prchové stopy komety 109b/Swift-Shuttle a při průletu v roce 2028 by měl část Zrníček nasměrovat blíž k Zemi. Meteorický odborník Robert Lunsford z americké meteorické společnosti to říká na rovinu. Pokud rok 2027 nabídne aspoň 100 meteorů za hodinu, můžeme o rok později čekat 200 až 300. A to vše z částeček velikosti zrnka písku, které letí 59 km za sekundu. Velikost, jak vidíte, není všechno. Měsíc bude ve čtvrti, takže slabší meteory možná schová, ale podívaná stojí za probdělou noc. Tak si nachystejte deku, termosku a hodně trpělivosti. Mějte se pozemsky.
3: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
4: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

do srpna roku 1983. Oh, my si teď dáme hit Don't You Get So Mad Jeffreyho Osborna, který se na začátku srpna 1983 dostává na třetí příčku R&B žebříčku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Meduzakart v desiatkach reštaurácií. www.meduzakart.sk

0: projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.
1: Presne tak. Ak máš vkus, ladíš zvuna. A poďme na novinku na Powerplay. He's the Joey. Antonio Ferrari.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz Dobrá doména.

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
3: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
2: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
3: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
2: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
3: Ne, zrušit.
2: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
3: Já chci prostě někam vyrazit.
2: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
3: Ne, přeskočit.
2: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
3: Cože? Vždyť ty seš robot.
2: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
3: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
2: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
3: Já se chci jen někam podívat.
2: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
3: Chci si užít dan zga tvá.
4: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
2: Zadejte cílovou destinaci.
4: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
5: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Welcome. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Index Pražské burzy se druhým týdnem pohyboval do strany. To je burziánský žargon pro minimální pohyb. A co individuální tituly? Akcie Čekoslova Group ztrácely všech 5 obchodních seancí a odepsaly 6%. Skupina oznámila, že její společnost Federal uspěla v tendru na dodávky munice v severských zemích. O necelá 3% naopak posílil zpracovatel kůží Karo Leder. Své výsledky zveřejnila solární skupina Photon Energy. Její výnosy v druhém čtvrtletí vzrostly o 1/10 a hrubý provozní zisk EBITDA se více než zdvojnásobil. Společnost také informovala o své restrukturalizaci s ohledem na 3 odložené výplaty kupónů. O svá čísla se podělila také finanční skupina SAP Finance, která také zveřejnila pozvánku na valnou hromadu. Ta by měla rozhodovat o úpisu téměř 1/3 nových akcí a souběžně o jejich budoucím nabývání i úpisu dluhopisů v rámci skupiny. Tento týden se dočkáme pololetních čísel pojišťovny Vienna Insurance Group, a to ve středu. Polská společnost Arlen zamýšlí od majoritního akcionáře výrobce obovy Prabos Plus ve 2 částech odkoupit jeho více než 3/4 podíl. Akcie Prabosu uzavřely týden o 1/10 výše. ČES očekává, že plánovaný až 80-letý provoz jaderných elektráren Temelín a Dukovany si vyžádá roční investice v objemu 10 až 12 miliard korun a Slovensko chce podle premiéra Fica v září odkoupit jeho podíl ve slovenské jaderné společnosti JES. Developer a pronajímatel CTP upsal zelené dluhopisy za 0,5 miliardy euro. A pivovary Zubr ze skupiny Kofola Československo? Ty hlásí rekordní měsíční počet naplněných plechovek piva. Analytik Mate Nemes z UBS přistoupil ke snížení doporučení pro akcie komerční banky ze stupně buy na neutral. Cílovou cenu potom snížil na 1120 Kč. Na YouTube Pražské burzy jsme zveřejnili 4-minutové shrnutí pololetních čísel Čekoslova Group, rozhovor s finančním ředitelem ČESu Martinem Novákem k výsledkům a zvýšenému výhledu nebo rozhovor s analytikem Janem Bystřickým z České spořitelny o jeho analýze akcí výrobce městského mobiliáře MMCT. Pohled do makrosvěta. Ceny výrobců v červenci meziročně vzrostly o 1,6%. Zatímco ekonomové v průměru čekali zrychlení jen na 1,4%. Cenové tlaky ve výrobní sféře se týkají hlavně energií, uvádí Martin Girtler z Komerční banky. Tento týden přinese vedle nálady domácností a podniků také podrobnější pohled statistiků na vývoj hrubého domácího produktu. Výnosy patří trpělivý. Z Pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: CM řešení to dneska nejde.
1: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: O Zero Trust Architecture.
0: NIST 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
1: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
0: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
0: Penetrační test. Log Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert

0: www.centro.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
3: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
4: Memento mori, krasotinko.
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domény najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
7: .cz. Dobrá doména.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Káva voní, beaty hrají, víkend začíná. Zone Radio a Courtyard by Marriott Brno vás zvou na Breakfast Beats. Jedinečné spojení atmosféry venkovní terasy, lákavých snídaňových pochoutek a pohodové hudby, kterou vám naservíruje Zone Radio DJ Andrea Fiorino.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hosty na CZ Doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
2: Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
4: Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se bavíme o tom, jak se nestratit ve vesmíru, když vám nefunguje navigace. NASA totiž provozuje roj 4 malých družic jménem Starlink a ty se právě naučili něco pozoruhodného. Místo GPS používají kamery a katalog 20 000 známých objektů na obloze. Jinými slovy, dívají se na sousedy a podle nich si spočítají, kde vlastně jsou. Jak popsal portál space.com, zvládli si svou dráhu určit sami, za psi dny, bez jediného zásahu ze Země. A perlička na závěr. Starlink musel letět o 10 kilometrů výš, než se plánovalo, protože dole už bylo plno družic Starlink. Provoz na nízké orbitě začíná připomínat Pražský okruh v pátek odpoledne. Experiment poběží nejméně do roku 2028 a míří k měsíci i k Marsu. Tak ať vám navigace hlásí jen samé rovné cesty. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkách skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkách reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Okay, hi, welcome back to the program. We're on the, what floor are we on? The 7th floor. And we're facing 5th Avenue here in Midtown Manhattan. And just out that window, right over there is the Today Show.
2: Ocitli jsme se v newyorském Rockefeller Plaza, kde sídlí stanice NBC. Je 19. srpna 1985. Na jedné straně NBC pořádá velkou outdoorovou Today Show s Bryantem Gumblem. Na druhé straně doslova o pár pater výš v kanceláři sedí David Letterman. A ten se zlobí, protože když NBC zainvestovalo do reklamy, jeho vlastní výroční speciál má sotva malý letáček, který sdílí s nějakým animákem. Zatímco Today Show...
1: Take a look at this ad. Unbelievable, isn't it, ladies and gentlemen? It's the size of a beach towel.
2: Letterman tedy bere propagaci své show do vlastních rukou. Otevírá okno, bere do ruky megafon a rozjíždí svůj televizní prank na Toma.
1: Attention, attention people of New York City. My name is Lawrence Wilson, president of NBC News. This primetime program was my idea, and I'm not wearing pants.
2: Letterman tak vstupuje do živého vysílání Today Show, zatímco Gumbel vede vážný rozhovor s hlavními představiteli televizního hitu Miami Vice. A do historie se zapisuje Lettermanův výkřik: jmenuji se Larry Grossman a nemám na sobě žádné kalhoty. Přičemž Larry Grossman je v této době prezident NBC News. Diváci na náměstí se baví, dvojka detektivů z Miami Vice se baví, publikum Letterman Late Night Show se baví a moderátor Today Show Gumbel zuří.
1: Can you people see this ad? Of course not. It's for my show.
2: David Letterman si tímto dnem zajistí pověst krále televizních fórků a tenhle moment spustí několik let trvající napjaté vztahy mezi oběma pořady. Ale zároveň se stane jedním z nejslavnějších televizních vtípků 80. let. Ať už s kalhotami nebo bez, Letterman dokázal, že někdy stačí okno, megafon a trocha drzosti, aby se psala televizní historie.
1: Merry Christmas, Jane.

0: Proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
2: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
1: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
2: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
1: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
2: Ne, zrušit.
1: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
2: Já chci prostě někam vyrazit.
1: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
2: Ne, přeskočit.
1: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
2: Cože? Vždyť ty seš robot.
1: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
2: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
1: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
2: Já se chci jen někam podívat.
1: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
2: Chci si užít dan zgatma.
3: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
1: Zadejte cílovou destinaci.
3: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
4: .cz. Dobrá doména.
5: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiu.

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. HBO Max nasadilo krále Artuše, legendu o meči a také třetí řadu seriálu Conan O'Brien musí vypadnout. Na Blu-ray disky se dostala špičková noárovka Blázni do zbraní a Taylor Sheridan se aktuálně střetává s faktem, že mu soud může zničit kariéru. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB.

0: as I tell you. I need to get you and the boy away from here.
1: Respect the king! Respect the king!
2: Did you see everything you needed to see?
3: Action! HBO Max přidal film, který měl původně odstartovat šestidílnou Artušovskou ságu. Skončilo to ale u jednoho dílu. Král Artuš, legenda o meči z roku 2017, je pokus Guy Ritchieho převyprávět nejstarší britskou legendu jazykem londýnského podsvětí. Artuš vyrůstá v uličkách Londýna mezi rvačkami a drobnými kšefty a netuší, že mu strýc Vortigern kdysi zavraždil rodinu a ukradl trůn. Když se mu podaří vytáhnout meč z kamene, přijde o pohodlnou anonymitu a musí se postavit tomu, kdo doopravdy je, ať už chce nebo ne. Artuše hraje Charlie Hunnam, uzurpátorského strýce Jude Law. V dalších rolích se objeví Eric Bana, Jimon Hansu a Astrid Berge Frisbee. A v jedné krátké scéně i David Beckham, jehož herecký výkon si tehdy vysloužil samostatný odstavec skoro v každé každičké recenzi. Warner Bros. Do filmu nalilo 175 milionů dolarů a nejméně další stovku na marketing. Celkově vydělal snímek necelých 149, studio na něm tedy prodělalo přes 150 milionů a zbývajících 5 plánovaných dílů zmizelo ze stolu dřív, než se film vůbec dopromítal v kinech. Odborný tisk ho dodnes řadí mezi 10 největších propadáků všech dob, což mimochodem neznamená, že se nedá koukat. Ritchie tu točí středověk jako gangsterku se zrychlenými montážemi, hláškami a soundtrackem Daniela Pembertona. Buď vám ten mix sedne, nebo vás bude po 10 minutách bolet hlava. Nic mezi tím. Krále Artuše, legendu o meči, najdete nyní na HBO Max.
0: I've never had any power or any desire to achieve it.
4: That's what all the fuss is about.
5: Don't worry, you'll soon understand what all the fuss is about.
6: Are you scared?
5: I think I can manage.
6: You should be scared.
7: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Taylor Sheridan, muž, který dnes v Paramountu prakticky sám drží dramatickou tvorbu, je od pátku u soudu a jde o jeho nejcennější majetek, seriál Yellowstone a potažmo o jeho čest a kariéru. Žalobu podala u federálního soudu v Kalifornii televizní scénáristka a novinářka Laura Jane Sulkin. Tvrdí, že na přelomu let 16 a 17 poslala Sheridanově manažerské agentuře Elevate Entertainment pilotní scénář, bibli seriálu a pitch deck k westernovému dramatu Sovereign Nation, na kterém prý pracovala přes 10 let. Příběh se točil kolem samosprávy indiánského kmene, kasína jako zdroje politické moci, boje o půdu a developerské projekty. Odpověď dostala zdvořilou a stručnou. Taylor poděkoval za zájem, ale na televizní projekty prý nemá čas. Podle žaloby Paramount během několika měsíců schválil Sheridanův Yellowstone, který se na obrazovky dostal v červnu 2018. Sulkin ve spisu vypočítává konkrétní prvky, které se podle ní z jejího materiálu přesunuly do Yellowstonu. Kmenové kasíno jako centrum politické moci, klíčová konfrontace odehrávající se v kanceláři kmenového předsedy přímo v kasínu, svěřenecká půda bez územních omezení a 90-letý pronájem jako mechanismus expanze. A pak jedna položka, která zaujala i americká média navíc. Ve svém pitch decku prý navrhla do rolí Dannyho Houstona a Gila Birminghama. Oba se v Yellowstonu skutečně objevili, a to ve strukturně velmi podobných rolích. Žalováni jsou vedle Sheridana také Paramount, 101 Studios, Elevate Entertainment a NBC Universal. Zástupci ani jedné ze stran se zatím nevyjádřili, takže platí to obvyklé. Zatím jde o tvrzení jedné strany, nikoli o soudní verdikt. Načasování je nicméně půvabné. Sheridan má za sebou seriály Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lioness, Landman i letošní The Madison a od roku 29 přichází z Paramountu k NBC Universal. Muž, kterého Hollywood léta nebral vážně, se teď bude soudit o to, čí to vlastně byl nápad.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní intelligence. NIST2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, recovery plan. Endpoint detection, multifactor, penetrační test, log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Hyundai.io.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: obsession he seems to have for guns.
1: Maybe a boy likes to feel he's best at something. So I saved up, and one Christmas I got him a brand new BB gun.
2: Na Blu-ray disku vychází film, který v roce 1950 nikdo nebral vážně a který je dnes součástí amerického národního filmového registru. Blázni do zbraní v originále Gun Crazy. Příběh je jednoduchý až archetypální. Bart je od dětství posedlý zbraněmi, ale nedokáže střílet po ničem živém. Na pouti potká Annie Laurie Starr, atrakci ze střelnice, která takové zábrany nemá. Zamilují se během jediného duelu na terče a odjíždějí spolu na loupežnou jízdu napříč Amerikou, ze které není návratu. John Dahl a Peggy Cummins tu hrají jednu z nejvíc znepokojivě erotických dvojic klasického noáru, aniž by se přitom prakticky svlékli. Zajímavější než děj je ale to, jak film vznikal. Produkovali ho bratři Kingové, tedy pánové, kteří se do Hollywoodu dostali od výherních automatů. A scénář napsal Dalton Trumbo. Jenže Trumbo byl v té době na černé listině, takže se jeho jméno v titulcích neobjevilo. Režisér Joseph H. Lewis byl klasický béčkař, který dostával málo peněz a hodně volnosti. Využil toho k dnes už legendární scéně. Přepadení banky Hamptonu natočil v jediném více než 3minutovém záběru z improvizovaně upraveného zadního sedadla auta. Kamera nepřestává jet, herci si část dialogu vymýšleli za jízdy a kolem jdoucí na ulici netušili, že se natáčí film. V roce 1950 to nikdo nedělal. Právě tahle scéna a celý ten pocit odsouzené jízdy si pak vypůjčila francouzská nová vlna, zvláště Godard, a o 17 let později z toho vyrostly Bonnie a Clyde. Remake z roku 1992 s Drew Barrymore raději necháme spát. Stylová noárovka Blázni do zbraní je nově k dispozici na Blu-rayi u vašich oblíbených prodejců.

0: I've been many places, I've seen many things.
1: This is the best travel show. The other celebrities, they look like a wax figure.
0: Not me though, right?
1: Yeah, all natural.
0: Do you think I should do maybe a little something?
1: A little on the forehead.
0: Tell me when I get to the right amount.
1: All right, that's enough.
0: Right there?
2: Na HBO Max se rozjela třetí řada pořadu, jehož celý koncept spočívá v tom, že hlavního hrdinu je potřeba někam poslat, nejlépe daleko. Conan O'Brien musí vypadnout, vznikl z jeho podcastu, kde si roky povídal přes video s posluchači z celého světa. V jednu chvíli ho zjevně napadlo, že by za nimi mohl přijet osobně. A tak jezdí. V první řadě to bylo Norsko, Thajsko, Argentína a Irsko, ve druhé Španělsko, Nový Zéland a Rakousko. Letos přišli na řadu Indie, Nizozemsko, Maroko a Filipíny. Formát je jednoduchý, Conan dorazí do cizí země a ubytuje se u fanouška a pak dělá věci, které by rozumný člověk nedělal. Zkouší místní práci, plete se do rituálů, kterým nerozumí a s naprostou vážností uráží lidi, kteří se s ním smějí. Přesto z toho paradoxně vychází jeden z nejmilejších cestopisů současnosti, protože Conan si nikdy nedělá legraci z hostitelů, vždycky jen ze sebe. Čtyřdílná třetí řada Conan O'Brien musí vypadnout je nyní na HBO Max. Nové epizody přibývají každý týden.
0: At your service, sir. Could I have a tip, please? This is the life of the party. Sometimes you see something and you just know it's right.
3: You let the white person in and boom, it's a takeover. It's a full takeover.
0: I'm not just a white person. I'm the whitest person ever.
4: Let's stop right here. Don't make it worse.
0: You're talking to the wrong guy. Because I love to make it worse.
5: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

Jako každé úterý mám pro vás výběr toho nejlepšího, co se za poslední dva týdny objevilo na streamingu. Na Apple TV Plus se vrátily Mexické ženy v modrém s druhou řadou, kde přichází nový případ Temnější tajemství a systém prohnilý až do morku kostí, se kterým se musí porvat úplně stejně jako s vrahem. Seriál se 70-kovou retro atmosférou dotaženou do posledního detailu. Disney Plus přihodilo lahůdku pro fanoušky Act X. Chris Carter vytáhl ze šuplíku zcela nový režisérský sestřih filmu Chci uvěřit s ratingem R, tedy verzi, kterou nikdo doteď neviděl. Mulder a Scullyová jsou vytaženi zpátky do hry poté, co beze stopy zmizí federální agentka a jedinou stopou je kněz, který tvrdí, že má o zločinu vize. David Duchovny a Gillian Anderson v podobě, jakou tenkrát nedovolili pustit do kin. Na HBO Max odstartovali Lanterns jako zajímavý experiment. Osmidílná série od DC Studios totiž záměrně nejede vesmírnou podívanou, ale drsnou kriminálku v duchu temného případu. John Stewart a Hal Jordan vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově a to je zavede k prastarému vesmírnému děsu ukrytému přímo na Zemi. Kyle Chandler, Aaron Pierre a v jedné z vedlejších rolí Nathan Fillion. Za scénářem stojí Damon Lindelof, takže očekávejte, že to bude komplikovanější, než jak to vypadá. Netflix nabízí dokument Volný pád z účtování s Boeingem. Šokující svědectví whistleblowera o tom, jak došlo k tragickým leteckým nehodám kvůli tomu, že se vyšetřovalo na nesprávném místě a zásadní informace se držely pod pokličkou. Prime Video přineslo dvě pozitivně hodnocené novinky. Alan Richardson se vrací ve čtvrté řadě seriálu Jack Reacher, tentokrát vychází z knihy Gone Tomorrow. Náhodné setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru vtáhne Reachera do vražedné hry proti protivníkům z nejvyšších pater moci. A pro sportovní publikum je tam dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét nejúspěšnějšího tenisty historie, od dětství ve válečném Srbsku až po zákulisí dnešních Grand Slamů. A nejúspěšnější nabídku posledních dvou týdnů má Sky Showtime. Vrátil se tam britský kyberthriller Nevyhlášená válka s druhou řadou. GCHQ se vzpamatovává z ničivého ruského kybernetického útoku a právě ve chvíli, kdy to vypadá, že Britové získali převahu, objeví tým hrozbu mnohem nebezpečnější. Na stejné platformě najdete i smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson. Příběh dvojice, která se živí zpíváním cizích písniček po zábavných show a když se potkají, založí kapelu hrající výhradně repertoár Neila Diamonda. Tak to je výběr nejlépe hodnocených novinek posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Dobré ráno, zadejte cílovou destinaci.
4: No, nějaký hezký výlet. S dětma, kousek za město.
3: Nedostatek dat, zadejte GPS souřadnice, nadmořskou výšku a preferovaný sklon svahu.
4: Tak hlavně, ať to nejsou žádný Alpy, jo?
3: Rozumím, Alpy vyloučeny, přepočítávám trasu. Pireneje 1700 kilometrů.
4: Ne, zrušit.
3: Ruším výlet, zadejte cílovou destinaci.
4: Já chci prostě někam vyrazit.
3: Nejprve odsouhlaste zpracování cookies 147 partnerů.
4: Ne, přeskočit.
3: Ověřuji, že nejste robot. Řekněte nahlas, nejsem robot.
4: Cože? Vždyť ty seš robot.
3: Slyšela jsem, robot, ověření dokončeno. Vítejte kolego, doporučuji nejoblíbenější výlet ve vašem okolí. Dnes ho kladně ohodnotilo 12 000 uživatelů.
4: No, parádička, nemáš něco, kde nebude půl republiky.
3: Rozumím, filtruji podle hustoty davu, nalezeno 0 výletů, rozšiřte kritéria.
4: Já se chci jen někam podívat.
3: Pro plánování bez reklam aktivujte prémium za 99 korun.
4: Chci si užít den zgatma.
5: Aplikace na kole i pěšky nic nepřepočítává. Prostě vám ukáže, kam vyrazit hned teď. Přes 30 000 tipů na výlety, ověřených přímo od místních lidí z obcí a lokálních infocenter. Za každým z nich je někdo, kdo tam opravdu bydlí. Oceněno na Travelconu 2026. Na kole i pěšky zdarma na Google Play i v App Store.
3: Zadejte cílovou destinaci.
5: Aplikace na kole i pěšky. Méně plánování, více výletů. Na kole i pěšky.cz.
6: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: S4 stavební.
3: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
2: S4 stavební.
3: Více na www.s4stavební.cz.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
5: Stroboskopická mucha!
4: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Z Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na vlnu Zun Rádia, které vám přináší tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
7: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: This is a power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Perseidy letos zase rozsvítili srpnovou oblohu, ale zdá se, že to nejlepší nás teprve čeká. Portál space.com popsal, že za to může Jupiter, ten velký gravitační vyhazovač naší sluneční soustavy. Každých 12 let projde blízko prchové stopy komety 109b/Swift-Tuttle a při průletu v roce 2028 by měl část Zrníček nasměrovat blíž k Zemi. Meteorický odborník Robert Lunsford z americké meteorické společnosti to říká na rovinu. Pokud rok 2027 nabídne aspoň 100 meteorů za hodinu, můžeme o rok později čekat 200 až 300. A to vše z částeček velikosti zrnka písku.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde.
2: Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
1: Nejstva compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint detection, log management, SOC jako služba.
3: Recovery plan.
1: Endpoint detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: návrh na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. A dnes se podíváme hodně, hodně dozadu. Do minulosti našeho vlastního slunce. Dvě nové studie, financované NASA, tvrdí, že dávné epizody ze sluneční historie mohly pomoct utvořit klima naší země. Nejen počasí na příští víkend, ale klima jako takové. Vědci z centra NASA, zvaného SHIELD, které zkoumá sluneční vítr a jeho velkorozměrovou dynamiku, popisují, jak mohly starobylé sluneční události vysvětlit klimatické zvraty, se kterými si dodnes nikdo nevěděl rady. Jinými slovy, než začnete nadávat na počasí, možná byste měli poslat stížnost o 150 milionů kilometrů dál. A je v tom kus poezie. Hvězda, kolem které se točíme, měla svoje divoké mládí. A otisk toho mládí prý nosíme dodnes v oceánech, v atmosféře, v každém letním odpoledni. Tak zítra na slunce mrkněte s trochou úcty. Je to váš nejstarší spoluautor. Mějte se pozemsky.

0: na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.